0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Hit Radio Faktor. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: these beautiful things that I've got.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.

0: Mě slyšela.
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Domluvíš se anglicky nebo německy asi z elektrooboru? Engl hledá do Kaplice elektrokonstruktéry. Práci kousek od Českých Budějovic, moderní kanceláři, mladému týmu a super benefitům nemůžeš říct ne. Přijď se přesvědčit a pošli nám svůj životopis. Více na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
3: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: let neviděl. Srdcovky Hit Rádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit, v souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířím. Žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Když máte chuť.
1: No něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního.
0: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Ličkem. Vítejte u nich. Současní maturanti budou mít kvůli omezeným místům na vysokých školách výrazně stíženou pozici. Vláda totiž v návrhu státního rozpočtu pokrátila vysokým školám finanční prostředky. Podle České konference rektorů tak univerzity nebudou moci přijmout silné populační ročníky. Zatímco poptávka studentů roste, rektorům chybí miliardy korun na udržení kapacity a kvality výuky. Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je už 363 nemocných, 50 osob bylo od pondělí hospitalizováno. U 22 lidí se laboratorně potvrdila salmonelóza, na další výsledky se čeká, uvedla mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok. Podání jídla z prošlých vajec prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. A pojďme také na hokej. Ocelářské derby mělo ve čtvrtém kole extraligy jasného vítěze. Třinec přehrál Vítkovice 8-2 a na začátku sezony potvrdil skvělou formu. Naopak Ostravané start nového ročníku nezachytili. Po třetí padli a dál čekají na první bod. Pardubice napravili zaváhání s Libercem a v Mladé Boleslavi uspěli po výhře 4-1. Stejným výsledkem se radovala také Sparta v Litvínově. Kometa přetlačila Olomouc 4-2. Karlovy Vary si poradili s Českými Budějovicemi 5-1. A Plzeň po ztraceném náskoku udolala Kladno 4-3 v prodloužení. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Sobota nabídne trhy i vůni čerstvého chleba. V Týně jsou od 8 do 12 vltavotýnské zámecké trhy s lokálními výrobky i hudbou. To v Lenoře pak od 10 do 2 ožije historická obecní pec, kde se peče chleb podle staré receptury. Přijďte ochutnat. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
9: Hola Center. Autoservis 32letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
7: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, v ranních hodinách se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Co se týče odpoledních teplot, na 26. září velice nadprůměrné, mezi 18 až 22 stupni Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
11: Tak to my samozřejmě doufáme, že se přesně tohle děje, 7:03. Hezkou sobotu, přátelé. No jo, tak ranní ptáčata už jsou vzhůru, naladili Hit Rádio. A teď samozřejmě čekají, co jsme si pro ně s Filipem připravili. Tak nic, jo? Připraveno nemáme nic, ale to neznamená, že dneska nebude zábava. My jsme mistři improvizace, přátelé, takže dneska jsem se teda díval, prosím tě, je Evropský den jazyků.
7: Fakt jo, škoda, že umím jenom česky a anglicky na 2%.
11: Já jsem myslel, že bychom to udělali jenom tak, že byste si měli procvičit dneska jazyk. To úplně stačí, přátelé. Tak jdeme na to, Shakira a Zoo, za pár minut One Republic. Hezké ráno.
12: Hit Radio Faktor.

z One Republic. 10 minut po 7 hodině, přejeme dobrou sobotu a hezké ráno, s vámi je Hit Radio. No tak musím říct, že zpráv, o které se dneska dá opřít 26. září, je víc než dost. Jedna mě trošku vyděsila. Průměrný dospělý má šanci 1:562, že potká právě dneska, 26. září, opravdovou lásku. Jak to vypočítali ty odborníci, jo? Online seznamky prý zvyšují šanci ještě o 17%, no a když k tomu ještě přidáte nějaký dobrý drink, máte ještě o 16% vyšší šanci. Jasně, není to o tom, že byste se teda jako měli opít úplně do němoty a jako v podstatě nemluvit nebo artikulovat tím způsobem, to si myslím, že zase atraktivitu trošku snižuje. Nicméně, prostě to funguje tak, že dneska, jestli náhodou vyrazíte někam, může to být samozřejmě, já nevím, výlet, může to být dneska večeře, může to být nějaký bar, cokoliv v podstatě. A budete mít pocit, že tam proběhla nějaká jiskra. Dost možná. Je to právě dneska ten den, 26. září. Podle vědců vypočítáno, dneska je poměrně slušná šance, že byste teoreticky mohli potkat tu opravdovou lásku. Jo? Tak já vám držím palce, přátelé. A kdyby to náhodou nevyšlo, já za to nemůžu, já jenom tlumočím to, co tady před sebou vidím. Kato Aeon a jejich Turn the Lights Off. To je pořádná ranní nakopávačka. Za pár minut taky Hotel California s Victorií.

0: Hit Radio s vámi, dobré ráno, máme lehce po 7:45 a sobotu 26. září. My vám nabídneme už za chvíli samozřejmě další velké hity, třeba Sia nebo Kygo. Mimochodem teda já jsem ještě dál prozkoumal kalendář a dneska je zásadní to, že slaví všechny Andreji. Andrea je ta dáma, která dneska slaví svůj svátek, tak na ní nezapomeňte, jaká Andrea se ti vybaví úplně jako první, když se řekne Andrea.
1: No Andrea, já se přiznám, že mě teď bezděková, protože ta je tady nově u nás v rádiu a včera jsem je zrovna poslouchal v autě, takže takhle, kamarádku Andreu asi nemám žádnou zrovna. Takže ještě učitelka ze základní školy se mi vybaví.
0: Nepovidej, ano.
1: Měli tak jsme jí na dějepis.
0: Mně se vybaví jiná Andrea. Andrea Kalousová.
1: Andrea Kalousová?
0: Ty zas nevíš, kdo to je.
1: Ne, jdu se podívat na Google.
0: Zpěvačka, ne?
1: Ježiš, to měl vidět. Jo, tak to už vím, no. Proč se nám vlastně vybavili samý hezký ženský?
0: No, je to tak.
1: Tu učitelku ze základky nemyslím teď, jo.
0: Mimochodem jí samozřejmě zdravíme, protože je to Filipova největší faninka, která nevynechá jediné vysílání. Tak přátelé, dneska na Andrejky rozhodně nezapomeňte, když tak jim pošlete jenom nějakou zprávu, anebo jim řekněte, že se o nich mluvilo v rádiu. A to tady u nás, jo? Sia za pár minut, taky Kygo anebo Bryan Adams.
2: V Ternu České Budějovice od čtvrtka do neděle v akci. Pivo Samson 12, půl litru ve skle za 12,90. Vodňanské kuře bez drobů, 1 kg za 59,90. Ryze České Terno.
3: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
4: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
3: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
4: Stylový, pevný, bez keců.
3: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
4: Když už bydlíš, tak pořádně.
3: Deflé, dvě E na konci.

0: Zmražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
1: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
2: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
1: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
0: Hledejte Červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
2: Jopy, Jopy, Jopy.
3: Autosalon je zpět. Safari Resort Hluboká u Borovan už tento víkend 26. a 27. září. Více než 70 různých automobilových značek, testovací jízdy, soutěže pro děti i dospělé, vstup zdarma.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
10: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit rádiem. Zlepší si náladu.

0: Please forgive me, tohle je Bryan Adams a tohle je sobotní ráno, posloucháte Hit Radio. Máme lehce po půl osmé, za pár minut si dáme September, taky Evu Farnou s Mirajem, ale přichází Filipova chvíle. Ranní
1: update. Krásné ráno, pojďme na tři extrémně důležité zprávy. Dva vykutálení bratři v Londýně pod záminkou falešného rande unesli mladého muže, o němž si mysleli, že je bohatý a požadovali vysoké výkupné. Jeho přátelé však nedokázali dát dohromady ani desetinu a ještě přivolali policii, která si s únosci již věděla rady. Organizace v Texasu, která se stará o americké vojenské veterány, zveřejnila výzvu, aby jednomu z nich lidé k jeho stým narozeninám poslali alespoň 100 přáníček. Odezva však přečila o všechna očekávání, když oslavenci přišlo přes 4000 blahopřání. No a na závěr, to se ti bude líbit, Kubo, i posluchačům. Kontroverzní Britka Tia Billingerová, která na placené platformě OnlyFans tvoří obsah pro dospělé pod pseudonymem Bonnie Blue, oznámila jméno svého nedávno narozeného dítěte, které vzešlo z online aukce. Ona sama si za to na své konto připsala v přepočtu přes 30 milionů korun. Tady bys chtěl poradit třeba se jménem pro děťátko jednou a mohl bys vydělat 30 milionů.
0: Řekneš to jméno?
1: To jméno toho dítěte?
0: No.
1: To nemám, to bych musel najít.
0: Jak to?
1: To je pochybení, veď?
0: No, já jsem třeba čekal, že to bude něco jako velkolepýho a
1: hele,
0: a
1: tak jako našel bych to a musel bys chvíli něco říkat.
0: No ještě. Tak dobře, já vám můžu říct jednu věc. Já vůbec nevím, kdo je Bonnie Blue. Jo, nemám nejmenší tušení.
1: Zrůst to. Hele, už to mám. Vítězným se stalo jméno Bad Bolt, které nakonec jednoznačně porazilo další značně netradiční návrhy jako Top G, Group Project nebo Klavikural.
0: To snad není možný. Klavikural Hlejček a Klavikural Urban. Ano, my vám přejeme hezké ráno. Tady je sobota 26. září, posloucháte Hit Radio. Přátelé, ať se vám dobře vstává.

0: Georgem Ezrou u nás na Hit Radio.
1: What you waiting for, no, what you waiting for.
0: Dobré ráno, 3/4 a k tomu 1 minutka. Tedy 3/4 na 8, aby jsme byli úplně přesní. No a před námi samozřejmě další velké hity, plus k tomu ideální inspirace na snídaní. Je tady náš snídaňový proteinový odborník Filip Lejček, který nám určitě řekne, co bychom si dnes měli dát dobrého k snědku v sobotu 26.
2: Tak pokud máte samozřejmě možnost jako doma sporáku a všeho, co je k tomu potřeba, bych si udělal dneska míchaný vajíčka. Prostě vás nedává tam žádný parmazán, on je dobrý, ale je to hrozně moc tuku po ránu, takže prostě udělat si to hezké jako na másle, jo, nepřeháně to s tím máslem. Trochu pažitky nahoru, jestli máte. K tomu, jak si děláte chleba s máslem, tak já ještě doporučuju se ho předtím dát rozpíct.
0: Ano, nechat
2: trošku vychladnout, protože když to máslo na to dáte hned, tak ono se jako rozteče, do toho to není dobrý. Takže bych takhle doporučil míchaná vejce a chlebík s máslem.
0: To je až neuvěřitelné, opravdu. Náš výživový poradce vždy ví, takže teď už očekáváme jenom fotografie, které posíláte na 777-937-777. Kdo pošle první fotku těchto krásných míchaných vajíček přesně podle receptu Filipa, tak vyhrává, víte co? Vůbec nic. Ale zase si pochutnáte, takže jako trochu tam výhraje.
2: Takhle, to už je na vašich rukou.
0: Jo, přesně tak. Hele, my už to z rádia jako nemůžeme všechno.
2: To už bohužel. Klidně se stavím, musíte být dotáhle do 200 metrů.
0: Lost Frequencies a Reality, za pár minut taky Clue, anebo David Guetta.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice. auto-strakonice.cz.
11: Trhové sviny beru jako bránu do Novohradských hor. A zvu vás k návštěvě našeho regionu. Jsme město s tradiční bohatou kulturou. Každoročně přinášíme hudební festival Karel Waldau, svinenské čtení a velmi pyšní jsme na dlouholetou tradici ochotnického divadla. Naše město se pravidelně objevuje mezi místy, kde se v České republice nejlépe žije. Naše město netvoří domy ani ulice, ale tvoří ho lidé, kteří zde žijí.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Do sobotního rána se probouzíte v naší hudební společnosti. Tady je Hit Radio. Za pár minut vám nabídneme taky čerstvé zprávy a abyste věděli, co se děje okolo nás, tak zůstávejte na ladini. No a další muzika, ta tady bude po osmé.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
3: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
2: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
3: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
2: Teprve začátek.
4: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásnou sobotu, je minuta po osmé, vítejte u dalších zpráv. Pokud po sezóně vypouštíte vodu bez chemických přípravků, nehrozí nebezpečí přírodě ani vaší peněžence. Samozřejmě myšleno z bazénu, kdyby však chemické látky mohly znečistit povrchové či podzemní vody, vyplatí se obezřetnost. V takovém případě je dobré nejdříve zjistit, kam lze vodu bezpečně vypustit a zda k tomu nepotřebujete souhlas vodoprávního úřadu. Češi při nákupech stále častěji odmítají vytahovat peněženky a jednoznačně dávají přednost platebním kartám. Vyplývá to z nového průzkumu, podle kterého bezhotovostní platby v tuzemsku naprosto dominují. Kartou dnes lidé platí nejen ve velkých obchodech, ale čím dál častěji i za drobné nákupy. Hotovost ale v peněženkách úplně nekončí a mnozí dál nosí pro jistotu nebo k lepšímu hlídání výdajů. Tradice papírových peněz a mincí se tak drží už jen u menších obchodníků a ve stáncích. A pojďme také na sport. Jakub Menšík si v úvodní den Laver Cupu připsal porážku i vítězství. Český tenista nejprve prohrál ve dvouhře s Američanem Brandem Nakashimou 1-6, 6-3 a 7-10. Na závěr včerejšího programu týmové exibice ale v Londýně přidal vítězství ve čtyřhře po boku Carlose Alcaraze. Se španělským spoluhráčem porazili dvojice Alexander Bublik, Taylor Fritz 2x 6-4. Tým Evropy po prvním dnu vede nad výběrem světa 3-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Kaplice dnes užívá Kaplickými dvorky. Program začne v 10:30 sousedským brančem na náměstí a až do 5 nabídne lokální trh živou hudbu, vyprávění příběhů, tvoření i program pro děti. Dění se rozšíří taky do Masné, Kostelní, Novohradské a ulice K Malši. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
12: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. servisbezservisu.cz.
10: Dnes očekáváme převážně jasno nebo skoro jasno, v ranních hodinách počítejte také ještě s mlhami. Co se týče odpoledního maxima, velice příjemné až na 22 stupních Celsia.
13: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
0: A to všechno sedí na tenhle pozor, prodloužený víkend, protože v pondělí je státní svátek. Tak věřím, že řada z vás toho využila, že jste se sebrali, odjeli jste někam na venkov, někam, kde je trošku míň lidí, a že jste si třeba řekli, že o tomto víkendu budete sbírat houby, přátelé. Myslím si, že podle mykologů, odborníků a různých všech meteorologů a tak dál, je prý naprosto ideální, jsou ideální podmínky, víceméně po většině republiky, kde sbírat houby. My s naším odborníkem, mykologem Filipem, se za pár minut určitě podíváme na to, co sbírat, co nezbírat.
10: Ano.
0: Poprosíme tě, aby si otevřel svoji encyklopedii, kterou si nedávno napsal, a kterou jsme tady křtili ve vysílání.
10: Mykolog tělem i duší.
0: Ano, přesně. Ty už jistě pracuješ na nové publikaci, ale tady o té už
10: dvojka, bude dvojka.
13: Hit Radio Faktor.

0: Cranberries. Právě teď vy posloucháte Hit Radio, což děláte samozřejmě jedině dobře. Hezkou sobotu i po 8 hodině. Ano, ano, ano, slyšíte to všude okolo. Odborníci říkají, že teď jsou naprosto ideální podmínky pro růst hub. Jo? Takže jestli patříte mezi houbové nadšence a milovníky smaženic, právě teď přichází vaše doba. Ano, důležité je, abyste to sezbírali, vyrazili do lesů a tak dále. Náš odborník, mykolog Filip, vám může říct, že jeho, nebo řekni nám pár tipů na to, jak sbírat houby.
1: Tak musíte samozřejmě tu houbu nejdřív spatřit, potom když ji uvidíte, tak se k ní jako pomalu sehnete, bacha na záda, jo, u starších ročníků, jako jsme my dva už.
0: A promlouváš na ní nějak, aby věděla, že si přišel jako v dobrém?
1: No když vidím z dálky, tak jako říkám, ať si jedla, prosím, jo. A ona samozřejmě, pokud se podvolí, tak změní barvu najednou a můžeme si jí dát. A samozřejmě, pokud si chcete jako přesvědčit, jestli jí máte vůbec dávat do košíku,
0: ano.
1: Tak si prostě podívejte na AI. Fakt jako doporučuju to jako vyfotit, nechat si to jako říct, co to je za houbu, ale potom radši ještě, až budete doma, tak někde nechat jako radši uvěřit ještě jednou, abych vás tady nenabádal, že když vám AI řekne, jo, z toho udělejte smaženici, tak to jo. Ne, já se přiznám, Kubo, že samozřejmě knihu nemám, mykolog moc nejsem a na houby chodím jednou ročně, takže no. To berte hodně s nadsázkou. Možná ty, jestli máš nějaký tipy pro posluchače, co sbírat, co ne?
0: Můžu vám říct, že jsem tipy pro vás mám. Otevřel jsem si několik článků, které se týkají hub, jo. Přečtu vám jen nadpisy. Otrávit se můžete i jedlou houbou. Gratulujeme. Za houbami do stínných údolí radí mykolog. Z lesů na Pelhřimovsku odcházejí lidé s plnými košíky. Takže zdravíme moc na Vysočinu. Kluk z Litoměřic šel na houby, domů si přinesl dělovou kouli z dávné války. A ještě jedna, tohle je moc hezké. S výskytem hub se často lidé ztrácí v lese.
1: To je krásný. Takže ten kluk z Litoměřicka teda promlouval na tu houbu tak důrazně, že se z ní stala dělová koule.
0: No a na to pozor, tohle je takový ojedinělý druh a ten bych opravdu jako domů netáhl. Jo? Tak doufám, že jsme vám poradili, jako, protože jako, chápu, že s těmi vybavení, těmito radami si myslím, že se v lese nemůžete nikdy ztratit. Tak přejeme vám hezké ráno. No a dáme si jednu velkou klasiku, československou klasiku. Tuším, že Jiří Schellinger zpíval tuhle píseň v originále. Tohle je verze od Sofiana Mečmeče. Léto s tebou, Hit Radio.

0: Hrajeme vám Imagine Dragons. A za pár minut přidáme další velké hity pro vstávání a pro zkrátka lepší sobotu. Docela musím říct, že přece jenom probuzení do tohoto dnešního dne, do tohohle dnešního rána je o něco lepší s vědomím, že máme před sebou prodloužený víkend. To znamená, že ne už jenom dva dny, ale máme rovnou tři dny, které jako budou velmi parádní. Doufám teda, z hlediska počasí vlastně celkem jo. A ty máš co vlastně v plánu v pondělí? Ty jdeš sem, doufám.
1: V pondělí, já jdu sem.
0: Ano.
1: A potom hned frčím ještě do jiný práce, takže pro mě vlastně neexistuje moc jako volno ve svátek.
0: Ano, a proto v tuhle chvíli máme vlastně takovou potřebu vzdát hold všem, kteří na tenhle prodloužený víkend jako musí do práce a třeba právě teď nás poslouchají v práci. Je 8 hodin 20 minut, tak napište na 777-937-777, hoďte tam zprávu, nahrajte hlasovku, jakkoliv využijte SMSky nebo WhatsAppy a napište nám, jestli jste v práci a hlavně co děláte, jo? My si z toho za chvilku uděláme takový výtah a budeme vás všechny zdravit a v podstatě i uctívat, jo? V sobotu v 8.20 chodit do práce, to je skoro až neuvěřitelný.
1: Hanus.
0: 21 Pilots anebo Hunter X za chvíli.
2: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
3: Sunex.
2: Sunex.
3: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního, tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Velká novina. Obchodní centrum Mercury zkrášlí prestižní parfumerie Douglas. Přijďte na slavnostní otevření 30. září od 11 hodin. Těšit se můžete na dárky pro prvních 100 návštěvníků. Welcome drink, cupcakes, kolo štěstí, dárky k nákupu i slevové vouchery. Více o slavnostním otevření Douglas na docmercury.cz.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Hit Rádio. Hit Rádio. I didn't hear.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: O dvou rozvážím pečivo a ještě 2 hodiny mě čekají, napsal řidič Zdeněk a Andrea z Litvínova napsala, která má dneska mimochodem teda svátek. Vstávala jsem ve 3 hodiny ráno a od 4 jsem v práci jako řidička MHD. Prosím, máte náš neskonalý obdiv, jak to všechno zvládáte i během tohohle víkendu, že jo?
1: Ano,
0: dobře.
1: Máte obdiv.
0: Máš něco na srdci?
1: Na srdci mám tady 3 důležité zprávy z ranního updateu.
0: Hlavně, že to není šelest.
2: Ranní update.
1: Tak pojďme na to. V texaské obci Trinidad došlo na začátku září ke kuriózní situaci, když tam bylo zavřeno místní policejní oddělení. Ve zdůvodnění tohoto kroku se mimo jiné píše i to, že trinidadští strážníci obyvatelům nepřinášeli žádný užitek, naopak jim spíše škodili. Tak to bych věděl i tady v Praze o místních odděleních.
0: A napadlo je, že by si na auto nalepili pomáhat a chránit?
1: Myslíš, že to je tím?
0: Ne, určitě.
1: Ježišmarja, ty Američani vůbec nemají dobrý nápady. No a pojďme, zůstaneme u policie, protože britská policie vyšetřuje bizarní krádež celé betonové zastávky MHD. Místní úřady v hrabství netuší, jak se těžký objekt podařilo odvést. Případ vzbudil obrovský zájem na sociálních sítích a v diskuzích. Policie teď doufá v pomoc svědku a s jakýmikoliv informacemi. Jde o jeden z nejneobvyklejších zločinů letošního roku. Tak nebyli to ty policajti z toho Texasu?
0: Teď koukám, že na eBay někdo prodává zastávku. Tedy.
1: Kolik stojí?
0: 12 000.
1: Tak to berem. No a zůstaneme v zahraničí. Muž v Irsku se pokusil zaplatit pokutu za rychlost v mincích. Na policejní stanici dorazil s těžkým kbelíkem plných drobných. Úředníci strávili počítáním peněz celé odpoledne. Policie incident nakonec s humorem přijala. Muž se chtěl pomstit, ale pobavil tím celou zemi.
0: Hele, prachy jako prachy, ne? To se musí prostě počítat. A navíc to podle mě, buď teda vyhrál v nějakém automatu, jo, takový ten hrací automat, že jo, tam
1: ten
0: ti to padá.
1: Starý dobrý takový, kde to padalo z toho.
0: A nebo jak si házel ty drobný peníze třeba za sprostý slovo někam.

Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepší si náladu.

0: dobrou muzikou od Linkinu právě teď u nás. Hit Radio s vámi, 8:45, no a za pár minut samozřejmě další velké hity. Krištof s Dominikou Aládžiou, Calvin Harris, anebo Sabrina Carpenter. No a v 9 další čerstvé zprávy.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
2: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
3: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
2: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v neděli fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
8: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Strnad Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.

0: jsou Sabrina Carpenter právě teď před 9 hodinou, posloucháte Hit Radio City. Mimochodem děkujeme moc za zprávy, které chodí na 777-937-777. Dobré ráno, jsem v práci a budu i zítra a taky v pondělí. Starám se o 1300 slepiček a 100 kohoutů. Všem přeju krásný volný víkend a to napsala Jarka. My moc zdravíme slepičky, kohouty, to jsou ty vajíčka, na které Filip už vlastně čeká celé ráno, že si udělá tu parádní smaženici. Že...
1: Kde tak... máme?
0: Jarko, moc zdravíme a když tak nám tam nechte bokem nějakých kolik, tak 6 vajíček je ideální.
1: Takhle pro nás vlastně myslím, že my jich dáme i v klidu 10.
0: Dobře, tak Jarko, 10 vajíček a my se brzy zastavíme.
2: Na topení, co lepšího bys chtěl, než pelety Energypel. Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hey, this is Ava Max.
9: All the hits.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, je 9. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Před topnou sezonou se vyplatí nechat si provést servis plynového kotle. Ačkoliv zákon domácnostem pravidelný servis přímo neukládá, provozovatel je povinen zajistit bezpečný provoz v souladu s pokyny výrobce. U nových kotlů vyžadující roční kontrolu sami výrobci jako podmínku pro uznání záruky dávají. Stále více domácností proto volí pravidelný servis jako součást širší služby od energetické společnosti. Velcí dodavatelé energií servis nabízejí v rámci svých služeb. Poruchy zabezpečovacího zařízení hned dvakrát jen v tomto týdnu omezily provoz na hlavním železničním koridoru mezi Pardubicemi a Kolínem. Vlaky nabíraly téměř hodinové zpoždění. Mezi městy navíc byly plánované výluky kvůli rekonstrukci trati. Největší problémy byly na konci srpna, kdy porucha výrazně zkomplikovala provoz dálkových vlaků. Podobných závad zaznamenali dopravci v posledních 2 měsících hned několik. A pojďme také na fotbal. Francie v úvodním kole Ligy národů porazila gólem Kyliana Mbappého Turecko 1-0. Zinedine Zidane si tak odbyl úspěšnou premiéru v roli reprezentačního trenéra. To Belgičané zvítězili 2-0 v Itálii. Jejíž tým vedl staronový kouč Roberto Mancini. Ukrajina porazila Maďarsko 1-0 a Švédsko doma vyhrálo nad Rumunskem poměru 2-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Budějický Sokolák ovládne divoký západ, od 11. čekají návštěvníky koně, indiánské tance a westernová show. Odpoledne zahrají Modroky s Kliem and His Boys a Fookin Guns. Připravené bude i rýžování zlatá, lukostřelba a tržiště. Vstup je zdarma. Pro jižní Čechy Pavel Frenčík.
13: Hola Center. Autoservis 32letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
1: Dnešek nabídne parádní počasí, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude vybízet hlavně k procházkám, protože teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů Celsia.
14: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
0: Tak zdravíme všechny, kteří mají volný víkend. Je tady sobota, 9 hodin a k tomu 2,5 minutky. A je teda pravda, že je vás dost, kteří musí i o tomhle prodlouženém víkendu pracovat. Hanka nás zdraví z 12-hodinové služby v nemocnici. A zítra prý taktéž budíček v 5 ráno, příchod domů někdy 19.45 a na státní svátek. to má úplně stejně. Mimochodem má prý narozeniny. Tak jí moc zdravíme, Hani, zvládněte to. Prostě dneska jako pevný nervy. My to zvládáme fantasticky. Filip je dnes opravdu v elitní formě.
1: Jo? Elitní forma. Už je počkej, já si dodát kliky, musím jít.
0: Ano, ano, push, nahoru a dolů. To bych ti mohl pustit Venga Boys Up and Down. On je fakt dělá, to je neuvěřitelný. No škoda, že nejsme v televizi. Filipe, už toho ne, nejsme v televizi. Roxette a Sleeping in My Car a za chvíli Taylor Swift.

0: tak všechno mám.
1: 9:09, takhle nám to pěkně vyšlo, sobotní Hit Radio, no a taky jedna velká hudební premiéra. Teda takhle, oficiálně byla už včera, protože 25. září v pátek vyšla nová písnička Taylor Swift. Celosvětově dá se říct, že tahle dáma je v podstatě číslo jedna momentálně, jo. Nejenom, že vyprodává vstupenky jako tak rychle na svý koncerty, že ani nemrknete, nejenom, že kdykoliv, kde udělá třeba na jednom místě jako 3-4 koncerty, tak se vždycky hned vyprodají. I co se týká poslechů na streamovacích platformách, tak je tam vždycky číslo jedna. Prodeje vlastně alb, to samý. Prostě Taylor Swift jako absolutní number one. Dokonce to, vlastně ten její status hvězdy došel tak daleko, že si mohla dovolit svoji letošní svatbu udělat v Madison Square Garden, což přátelé si nemůže dovolit jen tak někdo. No a samozřejmě ta Swiftie mánie, která okolo ní je, tak je podpořena vždycky každou novou písní. A tentokrát je prý úplně ze života, protože někdy jsou ty vztahy jako fakt komplikovaný, jo. Je to v podstatě taková spověď dam, žen a vlastní zkušenosti z toho, jak s těma chlapama to prostě není úplně jednoduchý, jo. A jak většinou chlapi dělají stejné věci a ty ženský potom trpějí, jo. Jmenuje se to Patient Zero, to znamená pacient číslo nula, v podstatě takový jako postupný, chronologicky časovaný jako začátek, kam se můžete dostat. A my tu písničku ještě normálně u nás na Hit Radio nehrajeme, ale řekl jsem si, že je nejvyšší čas udělat trošku výjimku a tak vám ji dát právě teď. Všem, kteří v sobotu, po ránu nebo dopoledne posloucháte Hit Radio. Tady je Taylor Swift a novinka Patient Zero.

0: Apate, Apate, Rose a Bruno Mars, vy posloucháte Hit Radio, přejeme dobré ráno vám všem, kteří už jste na nohou. Máme 9:45 a za pár minut si dáme další skvělou muziku. Připraveni jsou Coldplay nebo taky Enrique Iglesias. Mám zásadní dotaz na muže, který ví v podstatě úplně všechno. Je to jeden z nejinformovanějších lidí v tomhle studiu. Vzhledem k tomu, že jsme tu dva, tak Filip má tuhle funkci.
1: Už jsem tě chtěl vlastně vyseknout poklonu a ty jsi nějak nakonec ponížil. Pojď mi říct, o co jde.
0: V pondělí je státní svátek.
1: Jo.
0: Mě zajímá, jak jsou otevřené obchody. Jestli jako můžu jít do obchodu, nebo nemůžu jít do obchodu. Protože vem si, že už je to 10 let, co se obchodníci u nás v České republice musí řídit tím zákonem, který vlastně upravuje tu prodejní dobu a zakazuje obchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních otevírat na některé vybrané státní svátky. Tak co 28. září?
1: Tak já tady čtu, že v pondělí 28. září se tady slaví Den české státnosti, abyste mohli machrovat před kamarádama. No a tenhle je jedním z dnů, kdy mají obchody ze zákona omezenou prodejní dobu, to znamená, to tady mám před sebou, 28. září, to znamená, ukládá zákaz prodeje maloobchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Takže tyto obchody budou v pondělí zavřené. Výjimku mají vybrané obchody na nádraží či letištích, čerpací stanice a lékárny. Takže takový ty menší obchody pod 200 metrů čtverečních, ty budou otevřeny. Vemte si metr a přeměřte si to.
0: Za pár minut další muzika, hezké ráno.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
2: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
3: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
2: Stylový, pevný, bez keců.
3: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
2: Když už bydlíš, tak pořádně.
3: Deflé. Dvě E na konci.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Prémie 100 tisíc. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 tisíc pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
7: Freshness. Our focus.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na jihu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Faktor 724 883 596. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

sebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední

0: ale Farben Fading. A my jsme Hit Radio, přejeme vám dobrou sobotu, hezký víkend. Samozřejmě i víkend patří k celému týdnu, i patří sem k nám na Hit Radio. A jestli jste náhodou v práci, tak my taky, jo? Ale důležité je, že máme před sebou prodloužený víkend. Vy určitě plánujete spoustu věcí. A neměli byste je určitě odkládat, přátelé. Jestli něco chcete udělat až za 3 týdny, ne. Pokud možno, to udělejte hned. Pravda, může vás možná uklidnit to, že v tom odkládání nejste sami, protože s neustálým odkládáním povinností má mít problém podle průzkumu zhruba každý 3. Čech. Před 40 lety to bylo přitom jenom něco okolo 5% lidí. Jo. Takže to evidentně jako trošku klesá nám ta produktivita. Takový Filip, ten by vám o tom byl schopný povídat hodiny úplně.
1: No to já můžu, hlavně já znám i ten odborný název, který jste možná slyšeli, prokrastinace se tomu říká.
0: To je tomu chtěl vyhnout.
1: Chorobné odkládání povinností a mám to přesně tak. Včera vlastně jsem si chtěl ohřát jídlo, bylo myslím 19:30 a dostal jsem se k tomu ve 20:20. Jo, prostě jsem ležel na gauči a odmítal jsem vstát. Mytí nádobí taky. Máš to s něčím takhle taky?
0: Ne, já jsem viděl, co jsi dneska dával ke snídani, tak jsem si myslel, že jsi ohřál až teď ráno večeři.
1: No byla to večeře, ale z jiného dne ještě. Přátelé, k snídani jsem dneska měl chili con carne s pitou a zakysanou smetanou.
0: Takhle ten člověk umí žít. No nic, pojďme ještě k té prokrastinaci, jo. Hele, já odkládám jako spoustu věcí.
1: Máš čistý auto?
0: Teď jsem ho nedávno nechal umýt, takže dá se říct, že je čisté.
1: Já mám 3 týdny špinavé auto. Už jsem měl 5x kolem babky, říkám, umyju to, ne, příště. A také to děláme s benzínem, teď jak je drahej, víš, akorát tam to nemá ten efekt, že bych ušetřil, tam to, prostě si to zaplatím.
0: A rozbliká se žebravé okno a ne, to ještě vydrží a pak stojíte na té dálnici, máte ty varovné světla, jdete s tím kanistrem a říkáte si, to ještě vydrží.

0: s Robinem Schulzem před 9:45. Hit Radio s vámi. A další velké hity vám dáme už za chvíli. Třeba Damiano David tady bude, nebo taky Clean Bandit. A ještě přidám pranostiku pro dnešní den, přátelé, 26. září. Představ si, že dnešní pranostika zní: na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.
1: A to jméno Cyprián, to si vymysleli, nebo to opravdu existuje?
0: Řekl bych, že dřív se asi jako používalo, ale přijde mi to jako, že to není příliš originální pranostika, protože jestli si pamatuješ, tak v létě se říká svatá Anna chladna z rána a dneska máme na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.
1: Vidíš tam tu podobnost?
0: Jako zbytečná si bych řekl. No.
1: To si teda myslím. Každopádně jsem ještě našel, že Cyprián je mužské křestní jméno latinského původu, které v překladu znamená muž z ostrova Kypr. To se mi nějak nezdá.
0: Je teda to hezký?
1: Jo, ale je to teda přehled od AI a každopádně v České republice prý žije přibližně 10 nositelů tohoto jména.
0: Tak jestli nás náhodou poslouchá nějaký Cyprián, tak ať je okamžitě napíše na 777-937-777 a případně, jestli vy znáte nějakého Cypriána, dejte nám na něj rovnou číslo.

0: Bahru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz.
9: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
10: Tiskne, kopíruje, skenuje.
9: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
10: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty. A jsme úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
14: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
15: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
16: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
15: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
14: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
13: Jopi, Jopi, Jopi.
17: Autosalon je zpět. Safari Resort Hluboká u Borován už tento víkend 26. a 27. září. Více než 70 různých automobilových značek, testovací jízdy, soutěže pro děti i dospělé, vstup zdarma.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená, kilo s apkou, pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: nejdůležitější zprávy z jihu Čech?
1: S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hit Radio Faktor. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Míra je před 10. hodinou. Hit Radio s vámi a za pár minut čínsky víno, anebo taky čerstvé zprávy.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschwitz našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
7: On air.
4: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. V Bangkoku spadlo za dva dny téměř 300 mm srážek a úřady vyhlásily ve všech obvodech stav ohrožení. Rozhodněná voda zaplavila ulice i domy a lidé se v některých čtvrtích brodí až po stehna. Premiér kvůli krizové situaci předčasně přerušil svou zahraniční cestu a vrací se zpět do vlasti. Město naplno odčerpává vodu a pro obyvatele připravilo 1 000 000 pytlů s pískem i evakuační centra. Varování před vydatnými dešti a dalšími přívalovými povodněmi přitom v oblasti platí až do neděle. Etiopie se opět ocitá na hraně ozbrojeného konfliktu. V některých regionech země, včetně severoetiopské Tigraje, se v poslední době rozhořily tvrdé bojové střety. Povstalci tam obsadili letiště a v dotčených oblastech jsou vážně omezeny dodávky i fungování mobilních sítí. Země tak čelí hrozbě obnovení rozsáhlé vnitřní nestability navzdory předchozím snahám o stabilizaci po předchozích válečných krizích. A pojďme také na sport. Čeští fotbaloví reprezentanti vstoupí dnešním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku do nové éry. Poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je chorvatský tým vedený kapitánem Lukou Modričem. Český celek trojnásobné medailisty ze světových šampionátů v dosavadních 6 vzájemných duelech ještě neporazil. Přímý přenos před zápasovým studiem sledujte na ČT Sport o 19.30. Už od 15 hodin dnes ale otevírá všem fanouškům brány také Repre Fanfest, což je fanzóna přímo u stadionu s bohatým programem, a to až do úterního večera. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Sobota nabídne trhy i vůni čerstvého chleba. V Týně jsou od 8 do 12 vltavotýnské zámecké trhy s lokálními výrobky i hudbou. To v Lenoře pak od 10 do 2 ožije historická obecní pec, kde se peče chleb podle staré receptury. Přijďte ochutnat. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
10: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. servisbezservisu.cz.
8: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, na východě místy polojasno. Co se týče teplot, záleží na tom, kde budete. Co se týče většiny území, maximálně na 22 stupních. Na severu a severovýchodě počítejte s maximem na 19 stupních Celsia.
0: No a teď už nás čeká skvělá muzika. Kuba Urban za vámi, nebo před vámi, to je podle toho, kde máte rádio. A teď už činasky.

0: Walker a taky sobotní dopolední Hitradio. Za pár minut i Omi a Cheerleader a nebo novinka od Miley Cyrus. To všechno vám pustíme za chvíli, ale pojďme se ještě vrátit do toho včerejšího rána.
1: Dopak to zvoní s Hitradiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000 ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, protože včera jsme to vlastně ukončili. To znamená, že jestli jste byli připraveni na to, že v příštím týdnu budete v 7 hodin a 10 minut čekat u svých dveří s tím, že vám zazvoníme, vy otevřete dveře a bude tam hlídka Hitradia, tak je jako dobrý, ale už je trošku pozdě. Kdo pak to mluví je, nebo kdo pak to zvoní, je za námi. A Šárka inkasovala včera ráno ve snídaní šampionů 50 000 korun. Hezky z ruky do ruky.
2: A někdo nám otevírá. Vy budete Šárka. A obrovský pes tady je. Pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun. Ještě jste na nás nepustila toho psa.
3: Já mám to štěně.
2: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin.
3: Jo!
2: 50 000 korun, paní Šárka.
0: Já vřele doporučuji, abyste se podívali na náš Instagram, protože tam najdete to Šárčino štěňátko, které vypadá v podstatě jako takový poník. Ano, je to opravdu obrovský pes a Jasmin by na něm bez problému mohla i jezdit po obci.
4: Já jsem se koukal, to byl takový pes Falco z Nekonečného příběhu. Asi argentinská doga, dle mých poznatků si myslím.
0: No a mně se teda líbilo, jak paní Šárka říkala, vždyť je to štěňátko.
4: A mně by se líbilo, víš co, Jakube, vyhrát 50 000 korun.
0: Jo, a co bys si s nima udělal, prosím tě?
4: Co bych s nima udělal? Koupil bych si zimní pneumatiky na auto, protože na jedný mám bouly a říkal jsem si právě prokrastinace, nechám to jasně, na zimu, kdy to jasně bude nejdražší, to jsem přesně ano udělal. No a asi, jak je moderní dneska, poslal bych něco třeba do útulku pro pejsky, opravdu.
0: To je hezký.
4: Třeba 5 000 toho aspoň.
0: No to je dobrý, to je dobrý. Takže vidíte, Filip si plní svoje praktické sny, vy si samozřejmě můžete případně jako splnit nějaký svoje lepší sny, třeba nejenom pneumatiky, já nevím, dovolená, jo, za 50 se ženeš dobrou dovolenou.
4: To určitě.
0: Myslím, že určitě.
4: Takhle, když nevezmeš manželku a děti pojedeš sám, tak to bude pěkná dovča.
0: Možná budete mít i tendenci se nevracet, přátelé, ale ono za těch 50 000 se jednou vrátit prostě budete muset. Omi a Cheerleader, no a vy poslouchejte i nadále Hitradio, protože kdo pak to zvoní, je sice za námi, ale my pro vás chystáme už brzo něco dalšího. Tak hezké dopoledne.

0: Hrajeme vám novinku od Miley Cyrus. Právě teď. My jsme Hit Radio. Hezkou sobotu. Další velké hity vás čekají za chvíli. No a taky nás čeká babí léto. Taky ho máte rádi. Taky se vlastně na něj hodně těšíte. Pro mě osobně je to jedna z těch jako nejhezčích, zároveň teda taky nejkratších částí roku, když to vyjde. Babí léto, když už se jako pomalu, ale jistě s tím létem jako rozloučíme a ono přece jenom ještě na poslední chvíli o sobě dá vědět. A vzhledem k tomu, že už jsme oficiálně odstartovali podzim, tak v tom příštím týdnu to bude víc než podařené, protože meteorologové slibují, že teploty v příštím týdnu se budou někde pohybovat dokonce okolo 25 stupňů. Začínat to bude už vlastně dneska částečně, nabíhat to bude tak nějak jako pondělí, úterý, středa, čtvrtek. To znamená, že většinu toho příštího týdne budeme mít opravdu hezké počasí a typické babí léto, tak jak ho máme rádi. Tak si to užívejte, zejména pokud jste spojili třeba to pondělní volno s nějakou ještě, nevím, další dovolenou. Myslím si, že jestli se budete pohybovat tady u nás po Čechách, tak že to padne na úrodnou půdu. Zkrátka, počasí bude skvělý. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Gun, gun, gun. I tohle je muzika a tohle je velký hit, který uslyšíte za chvíli.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Zlato, potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
8: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
7: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
8: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
7: Teprve začátek.
9: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
10: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.
13: Hledáme právě tebe. Ano, tebe. Co se tak divíš? Jsi přece pracovitý, odhodlaný a šikovný. Jsi svářeč? U nás v Englu v Kaplici ti nabídneme dobré peníze, zázemí silné společnosti a celou řadu benefitů. Nevěříš? Tak se ozvi. www.práceengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
14: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
15: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás. autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice, auto-strakonice.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing. A Lost Frequencies nebo Lady Gaga už za chvíli hudebně u nás na Hit Radio. Stále přejeme dobré sobotní dopoledne. No a jestli máte rádi fotbal, tak si myslím, že byste teď měli být v pozoru, protože nás čekají vlastně premiéra nového trenéra, jo, to je zásadní. Čekají nás dva zápasy fotbalové reprezentace a k tomu taky jedna pěkná akce, která se jmenuje Reprefest. Jedním z hlavních činitelů celého toho Reprefestu je Filip Lejček, nevím, jestli ho znáte, ale to je opravdu velmi sympatický moderátor Hit Radia, je tady s námi. Dobrý den, Filipe.
1: No dobrý den, já bych vás chtěl samozřejmě pozvat, abych řekl správně ten název Repre Fan Fest, protože okay. Je to pro vás, pro fanoušky. Takže pokud máte rádi fotbal, určitě to nezačíná v Edenu jenom tím zápasem, ale mnohem dřív. Tady dneska můžete dorazit od 15. hodiny do 21. a tenhle ten Fan Fest běží až do úterý, to znamená i v neděli, pondělí o svátek a zároveň v úterý. My samozřejmě dneska hrajeme s Chorvatskem večer a v úterý s Anglií. Těšit se tam můžete na fotbalový turnaje, otevřený trénink reprezentace, autogramiáda tam bude, taky samozřejmě nějaký ten DJ, soutěže o ceny, dobré jídlo, no a samozřejmě taky ty domácí utkání repre s velkými týmy Chorvatsko a Anglie. Samozřejmě favoriti nejsme na tyhle zápasy, ale tím, že přijdete dopředu, tak dáte vlastně už reprezentaci takový ten impuls, že jim držíme palce všichni.
0: Že jsme ten 12.

0: 12. hráč.
1: 12. hráč, ano.
2: Ještě můžeme dodat, že další náš takový bezvýznamný kolega, pan Pelnář, který...
1: ten to bude moderovat zítra, zítra.
2: Ano, ten provází dokonce všechny ty zápasy, to znamená, že zítra se na něj taky můžete těšit. No a prosím tě, tip na výsledek, no, já to potřebuju vědět, jako, chci to z tebe dostat.
1: No, hele, takhle, já bych samozřejmě rád řekl, že hodně vyhrajeme, ale já budu hodně optimistický a řeknu, že dneska porazíme Chorvaty 2-1, byť hodně lidí si bude klepat na čelo, protože Chorvati jsou favoriti, ale já věřím Čechům, já jsem patriot.
2: Ale ještě jsem se díval, teď mi řekni, jestli je to správně nebo ne, Luka Modrič,
1: ano.
2: Asi 45-letý stále hraje?
1: No počkej, tomu není 45. 41, myslím, počkej, já to jdu se podívat.
0: Dobře.
1: Luka Modrič, jo, 9. září 18, takže teď na oslavil 9. 41. narozeniny. Hele, hraje dokonce místo, aby se dal do ústraní, tak šel hrát do AC Milan, což pořád je jako hodně dobrý klub. No a lítá tam prostě, když je mu 20 na tom hřišti.
2: A uvidíme ho teda.
1: No měl by hrát dneska, je to kapitán chorvatské reprezentace a největší hvězda jejich.
2: Tak držíme palce, ať to dneska dopadne a samozřejmě Repre Fan Fest a když tam dorazíte, tak nezapomeňte Filipa moc pozdravovat. Jo, to jsi vlastně ty.
1: To jsem já.
2: No jo, Ježíš Maria.
1: Doražte.
3: Olá.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Lady Gagu a její Abracadabra. Mimochodem čerstvá maminka Lady Gaga dlouho to tajila. On už pak jednou to prostě neutajíte, to je jasná věc, takže jí samozřejmě gratulujeme, přejeme, ať je to zdravé a ať má spoustu dalších radostí, nejenom po té hudební stránce, protože předpokládám, že ta půjde trošku stranou teď, ale ať se jí daří i po té rodinné stránce. Myslím si, že ta holka si to zaslouží už jenom vzhledem k tomu, kolik musela obětovat hudební kariéře. Takže Lady Gaga za námi, no a vybíráme další velké hity, které tady budou za chvíli. Luis Capaldi, Lenny a nebo Felix Jan. No a chystáme na 11. taky další čerstvé zprávy, tak si na ně počkejte.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
2: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
3: Sunex.
2: Sunex.
3: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
10: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
11: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
12: Freshness. Our focus.
13: Trhové sviny beru jako bránu do Novohradských hor. A zvu vás k návštěvě našeho regionu. Jsme město s tradiční bohatou kulturou, každoročně přinášíme hudební festival Karel Waldau, svinenské čtení a velmi pyšní jsme na dlouholetou tradici ochotnického divadla. Naše město se pravidelně objevuje mezi místy, kde se v České republice nejlépe žije. Naše město netvoří domy ani ulice, ale tvoří ho lidé, kteří zde žijí.
14: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: Hit Radio je s vámi před 11. hodinou. Víte, co to znamená? Už za chvíli máme pro vás hity k obědu. A zajímá nás, co vaříte. Tak se na to připravte. 777-937-777. Další zprávy za chvíli.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Krásnou sobotu, za chviličku 11. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna včera schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Měla by nově platit 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Řeka Bílina se po téměř půl století vrátí zpátky do přírodního koryta. Tok byl sveden do 3-kilometrového potrubí, protože voda ohrožovala těžbu uhlí. Povodí Ohře na korytě mezi Mostem a Chomutovem zahájilo hlavní stavební práce. Ty by měly skončit v roce 2028 a vyjdou na víc než 120 milionů korun. A pojďme také na sport. Hokejový útočník Filip Chytil z Vancouveru je s poraněným ramenem z přípravy na Marotce a přijde příští týden o začátek sezóny NHL. Generální manažer Canucks Ryan Johnson kanadským médiím řekl, že problémy by měly být svalového charakteru. Lékaři budou zdravotní stav 27-letého Chytila, jehož kariéru poznamenali otřesy mozku, hodnotit v týdenních intervalech. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
13: Kaplice dnes užívá Kaplickými dvorky. Program začne v 10:30 sousedským brančem na náměstí a až do 5 nabídne lokální trh živou hudbu, vyprávění příběhů, tvoření i program pro děti. Dění se rozšíří taky do Masné, Kostelní, Novohradské a ulice k Malši. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
14: Hola Center. Autoservis 32-letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
12: Na co čekáváme, jasno nebo skoro jasno, na východě místy polojasno, na většině území maximálně na 22 stupních, na severu a severovýchodě 19, pokud byste vyráželi nahory, počítejte s 15 stupni Celsia.
0: No a s Filipem vám přejeme dobré dopoledne, teď je 11. hodina, vy už připravujete oběd a nás zajímá, co dneska kuchtíte. Máme pro vás hity k obědu, tak se pochlubte na 777 937 777.

0: Hit Radio Faktor.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí někdo.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj, i přesto všechno, a tohle je samozřejmě píseň, se kterou jsme začali dnešní hity k obědu, které si diktujete na 777-937-777. A bylo to mimochodem pro Tomáše, zdravíme do Valmezu. Tomáš si dělá na oběd zapečenou klobásku, peče v troubě prý, k tomu přihodí hranolky a svatou trojkombinaci, tedy hořtice, tatarka a kečup. Dobrou chuť, přátelé. A my pokračujeme, další zprávy chodí. Zdravíme do Varnsdorfu, tam je Monča, ta dělá klasiku, to znamená bramborový salát řízek, milujeme, skvělá věc. Já jsem si u mojej milované manželky řekl o plněnou papriku, rajsku a knedlík. Výtečně, to jsem dlouho neměl, to je dobrá věc. No a aby jsme to spojili ještě s hudbou, tak tady mám od Lenky jednu zprávu, která by si přála Ves a Alane, což je jako velká devadesátková hitovka. A jak ona sama píše, rozhodla se prý dneska trochu čarovat. To znamená hovězí vývar, domácí drobení, bramborový salát, vepřový řízek, štrůdl a k tomu všemu ještě čeká, až chlap dorazí z hub. Tak teda, jako klobouček. Lenka tady píše, že odpoledne při formuli bude mít co dělat. Ano, ve 13 hodin se jede velká cena Azerbajdžánu, to znamená v Baku. Já se teda moc těším. My to zase nevyhrajeme, protože fandím Ferrari, takže to je úplně zbytečný, že ho se dívat, ale dívat se určitě budu. A pro Lenku i pro vás, pro všechny ostatní, kteří jste na příjmu Hit Rádia. Tady Ves a Alane a přejeme dobrou chuť a i vy si můžete nechat zahrát nějakou tu svojí. 777-937-777 a budeme rádi, když k tomu připojíte, co si dnes dáváte k obědu.

0: A hrajeme Spin Doctors, Two Princess. A my jsme Hit Radio. Hezkou sobotu a dobré dopoledne. Vždycky po 11. hodině, takhle o víkendu, pro vás máme ty největší hity k obědu. A o nich rozhodujete jenom a jenom vy. A to na 777-937-777. A k tomu taky přihazujete, co dneska chystáte, jo? Jaký bude ten sobotní oběd. Tak, Stáňa píše, že je to kuřecí a vepřový špíz, bramborová kaše, odpoledne oslava mých narozenin a proto linecké koláčky, kanapky a vepřové a kuřecí řízečky. Fantazie, Stáňo, zdravíme a hlavně všechno nejlepší, jo, k těm narozeninám. K obědu máme smaženici a brambory a rajčatový salát a prosím, můžete zahrát něco letního, když nám přijde to babí léto. Děkujeme moc, Zdenka, něco pěkného, jsme starší generace, no tak stále vás posloucháme. Jo, tak mohli bychom něco, já, co tak asi dáme? Z osmdesátek bychom mohli vybrat Genesis s Philem Collinsem. That's all. A dáme ještě jednu zprávu. Pěkné sluneční dopoledne z Nadekonic. Já dneska pro přítele a zedníka vařím rýži se směsí, se srnčí na zelenině a pro babečku bramborovou kaši se smaženým květákem. Jo a ještě je polevka uzená s kroupami a bude taky kynutá bochta s tvarohem a švestkami. Ty jo, tak to je docela šlichta. To znamená, že to máte jako na poměrně hodně dlouho, tak hlavně ať se nic nepřipálí, ať je všechno hotovo a přejeme dobrou chuť, jo? S Lenkou už za chvíli.
1: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
2: Sunex.
1: Sunex.
2: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz. Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
3: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
2: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
3: Stylový, pevný, bez keců.
2: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
3: Když už bydlíš, tak pořádně.
2: Deflé. Dvě E na konci.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energy Pel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
12: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
13: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
14: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
13: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
12: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
11: Jopi, jopi, jopi.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Star City a Adam Levem a taky Hit Radio. Dneska v sobotu dopoledne i 11:30. Stále zjišťujeme, co dneska budete mít na oběd. A další zprávy, které dorazily od Evy třeba. Vařím plněné bramborové knedlíky s uzeným, také k tomu zelí, cibulka a prosím o zahrání Petra Muka. No jasně. Tak není problém, Petr už je připraven. No a ještě se zastavíme v Novém Jičíně. Zdraví Vláďa dělá totiž vepřové závitky s anglickou a taky hermelínem, jo? Tak tohle jsou vaše obědové tipy, co dneska na sobotní oběd připravujete vy. No a k tomu vám hrajeme vaše oblíbené písně. Ty a já, Petr Muk, a za pár minut třeba Aleso.

Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepší si náladu.

0: Tohle už je dneska absolutní klasika. Nothing Else Matters, Metallica a Hit Radio, které je s vámi i lehce před 11:45. To znamená, že nám zbývají už opravdu jenom dvě písničky, jak to tak vidím, které jsou přesně podle vás a podle vašeho gusta a jsou to hity, které vám hrajeme k obědu. Eminem s Rihannou a za pár minut taky DJ Semi, to je pro Radka, který mimochodem na dnešní oběd chystá přesně nic. Tak je skýdlo. A mimochodem, když už jsme u té Metaliky, tak ještě musíme zdravit do Nového Města, protože Richard nám napsal, že manželce Martině by měla letět zrovna tahle píseň, Nothing Else Matters, a to proto, že dneska připravuje dýňové risotto. To je přesně to jídlo, které je takzvaně podzimní, takže to jste to vychytali naprosto správně. Za pár minut další hity, my jsme Hit Radio.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
2: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
3: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
2: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
8: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
13: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v neděli fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
14: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Strnad Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
15: Autosalon je zpět. Safari Resort Hluboká Uborovan už tento víkend 26. a 27. září. Více než 70 různých automobilových značek, testovací jízdy, soutěže pro děti i dospělé, vstup zdarma.
16: Velká novina. Obchodní centrum Mercury zkrášlí prestižní parfumerie Douglas. Přijďte na slavnostní otevření 30. září od 11 hodin. Těšit se můžete na dárky pro prvních 100 návštěvníků. Welcome drink, cupcakes, kolo štěstí, dárky k nákupu i slevové vouchery. Více o slavnostním otevření Douglas na DOC.

0: tuším, že tohle byl nějaký rok 2002. Co jste zrovna tehdy dělali? Jen si vzpomeňte, DJ Sammy a Jenu a Heaven těsně před pravým polednem u nás na Hit Radio. Tak stále hezkou sobotu, za chvíli už se klidně chopte svého oběda, který jste doteď připravovali, a přejeme vám dobrou chuť a my vám k tomu samozřejmě budeme hrát další velké hity. Pokračujeme za pár minut s Michaelem Jacksonem, ale čekají nás i zprávy, a to ve 12.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Současní maturanti budou mít kvůli omezeným místům na vysokých školách výrazně stíženou pozici. Vláda totiž v návrhu státního rozpočtu pokrátila vysokým školám finanční prostředky. Podle České konference rektorů tak univerzity nebudou moci přijmout silné populační ročníky. Zatímco poptávka studentů roste, rektorům chybí miliardy korun na udržení kapacity a kvality výuky. Hrozí tak, že řada talentovaných mladých lidí se na vysokou školu nedostane vůbec. Češi při nákupech stále častěji odmítají vytahovat peněženky a jednoznačně dávají přednost platebním kartám. Vyplývá to z nového průzkumu, podle kterého bezhotovostní platby v tuzemsku naprosto dominují. Kartou dnes lidé platí nejen ve velkých obchodech, ale čím dál častěji i za drobné nákupy. Hotovost ale v peněženkách úplně nekončí a mnozí ji dál nosí pro jistotu nebo k lepšímu hlídání výdajů. A pojďme také na basket. Stephen Curry přidá v dresu Warriors další dvě sezony. Čtyřnásobného šampiona NBA čeká již 18. ročník ve stejném týmu a je tak nejdéle sloužícím aktivním hráčem v jednom klubu. 38-letý basketbalista podepsal novou smlouvu podle ESPN na 2 roky a 116 milionů dolarů, tedy téměř 2,5 miliardy korun. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Budějický Sokolák ovládne divoký západ od 11. Čekají návštěvníky koně, indiánské tance a westernová show. Odpoledne zahrají Modroky s Kliem and His Boys a Fookin' Guns. Připravené bude i rýžování Zlatá lukostřelba a tržiště. Vstup je zdarma. Pro jižní Čechy Pavel Frenčík.
13: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. servisbezservisu.cz.
0: No, počasí nás čeká teď v následujících dnech velmi pěkné, protože se blíží babí léto. Ačkoliv už máme podzim, tak léto ještě naposledy vystrčí růžky a vlastně začíná to už dneska. Nejvyšší teploty do 22 stupňů, pršet by rozhodně nemělo. Počítejte s tím, že jenom na severu a severovýchodě naší republiky se teploty udrží někde pod 20 a jestli se pohybujete na horách, teploty budou maximálně do 12 stupňů. Ale sobota pokračuje i po pravém poledni, s vámi je Kuba Urban, Hit Radio, no a taky ty největší hity. A když největší, tak Michael Jackson.

0: Rádio Faktor.
1: Vlny ruby konu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroď. Přes vlny ruby konu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroď. Potichu krást, jen tvůj stín za záclon.

Krištof a jejich Rubikon. Máme 7 minutek po pravém poledni a vy posloucháte Hit Radio. Dobrá volba, děláte skvěle, hezkou sobotu. Jestli máte doma takový ten robotický vysavač, jak vysává za vás a vy se na něj jenom koukáte, případně mu určujete, kde by to měl vysát přes mobilní aplikaci, tak bacha na něj, já bych ho dneska zkontroloval. Některým robotickým vysavačům už totiž obývák začíná být poměrně malý. Na německé dálnici A3 musela zasahovat policie kvůli robotickému vysavači. Ano, na dálnici. On si to totiž úplně v klidu šinul levým pruhem mezi auty. Tohle se opravdu jako skoro nemohlo stát, ale je to reálná věc. Když si to zadáte do Google, tak vám to vyjde. Policisté ho nakonec odchytli a jako zjištěnou věc naložili do služebního auta. Já mám samozřejmě k tomuhle nějaké dvě teorie, jo. Buď ho omylem tedy majitel přepnul do režimu autobán, což teda nevím, jestli tam je. A nebo už měl zkrátka uklízení plný zuby, prásknul dveřma a vyrazil za svobodou. Jinak si to nedovedu vysvětlit. No každopádně v levém pruhu německé dálnice platí jedno, když nevysáváš alespoň 200 km za hodinu, tak uhni doprava. Já bych se přece jenom na toho vašeho mazlíčka domácího, robotického dneska podíval, nějak mu promluvil do duše, ať něco podobného nedělá. Má to samozřejmě jednu obrovskou výhodu, jo. Jak známe české dálnice, že? Kdyby věl na D1, jak se podle mě propadne do první díry. Tohle je Shakira. A tohle je hymna fotbalového mistrovství. Dáme si daj. Právě teď.

0: ideální saxofon pro sobotní poledne. 15 minutek po 12. No a další muzika vás čeká. Stejně tak jako jedna překvapivá zpráva. Teda nevím, jestli jste to věděli, a mě to dneska teda celkem zaskočilo. Je to zpráva ze včerejšího večera. Jestli sledujete sport, tak vám určitě jméno Barbora Sémanová si něco říká, jo. Je to naše nejúspěšnější plavkyně, je to vlastně teď tuším čerstvá mistryně Evropy a už její jméno na závodech neuslyšíme. No jo, teda ne, že by jako nestartovala, ona normálně plavat bude dál, ale vdala se. A to za jméno velmi slavné, protože až bude příště zase skákat přímo do bazénu, tak už se bude jmenovat Barbora Šupenič. A jestli vám to jméno něco říká, tak ano, on je ten, který šokoval zlatem z mistrovství světa. Aleksandr Šupenič, vynikající to šermíř a už jsou normálně manžele. Takže gratulujeme v tomhle případě, protože oznámeno to bylo včera na jejím Instagramu. Tak jenom, abyste se nedivili, až příště se zase budou sčítat nějaké úspěchy, a to třeba právě z bazénu, tak Barbora Sémanová už je Barbora Šupenič. Abyste nebyli zbytečně zmatení. Tohle je klasika od Meredith Brooks. A taky Robbie Williams. To všechno vám budeme hrát už za chvíli.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: deset let neviděl. Srdcovky Hit Rádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: A to poté, co během koncertu veřejně podpořil Palestince a taky zahrál jednu protestní skladbu. No a Ed Sheeran říká, dobře, tak takhle to nepůjde, a vlastně to skoncoval se všema předskokanama a nakonec to turné dokončí úplně sám. No ale Macklemore toho vlastně využil. Najednou měl volno v kalendáři a říká, dobře, tak já oznámím svoje vlastní turné, které se dokonce jmenuje Free Palestine Tour. Zatím má 3 evropské zastávky, Dublin, Paříž a taky Londýn, ale další zastávky by prý měly přibývat. Celý ten výtěžek chce věnovat organizacím, které podporují Palestince. No a oznámení začal vlastně docela výmluvně, trošku si rýpnul, jo, do toho Eda Sheerana a říkal, jak všichni víte, můj program se teď trochu uvolnil, No takže Macklemore vlastně bez toho turné jako dlouho nevydržel, jede si vlastní a tak nějak vlastně toho celého využije. Teď už Miraj a Anděl a za pár minut třeba David Guetta s Kelly Rowland. Zaspomínáme na jejich hudební spolupráci s názvem When Love Takes Over. My jsme Hit Radio, tak hezkou sobotu.
1: Sedí anděl na střeše

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Jeden velký hit za druhým a k tomu patří taky Nico Santos, Human Being. Já jsem Kuba Urban, no a popřeju vám krásné odpoledne, nejlépe samozřejmě u nás, na Hit Rádiu, protože to počasí k tomu svádí, přátelé. Vypadá to, že dneska vlastně bude docela pěkný den. Nejenom dneska, ale meteorologové to slibují na celý příští týden, takže hurá, hurá, vítej babí léto. Už se nám chybělo. Tohle jsou Coldplay a We Pray, tohle je muzika, kterou vám ještě zahrajeme do jedné hodiny. No a společně se slyšíme zase brzo u nás na Hit Rádiu.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
5: Freshness. Our focus.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Jdeme se kouknout na silnice a ode mě to bude rychlý faktoráci. Aktuálně totiž všude, kde nás ladíte, tedy všude po jižních Čechách, je to úplně, ale úplně bez nehod. Kdybyste ale přeci jen o něčem věděli, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
3: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
3: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: On Air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
8: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Češi při nakupování dávají přednost platební kartě před hotovostí. Preference digitálních plateb vzrostla na rekordních 61% a 80% Čechů by kartou platilo při každém nákupu, pokud by tato možnost byla všude k dispozici. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Mastercard. Kůrovec by mohl příští rok znovu napáchat větší škody. V Krkonoších letos jeho výskyt výrazně klesl. Správa Národního parku ale kvůli suchu a oslabeným stromům očekává v příští sezóně nárůst. Jaká opatření správa parku chystá, ví vedoucí odboru péče o Národní park Václav Janca.
9: Tam, kde můžeme, tak v tuto chvíli zpracováváme tohle dřevo, tyhle ty stromy vytahujeme a sanujeme. A samozřejmě z analýz, kde v letošním roce teď na podzimu, kde přes rok byl kůrovec, tak se dá předpokládat, že příští rok v těchto místech může být znovu.
8: Na příští sezónu proto správa parku připraví v lesích pokácené stromy, které kůrovce přilákají a pomohou zachytit její první rojení. Francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že by se mohl ucházet o třetí prezidentský mandát. O další mandát by se však mohl ucházet po pauze, kterou si vyžaduje francouzská ústava. Macron je nejmladším francouzským prezidentem od konce druhé světové války. No a Brit George Russell z Mercedesu odstartuje z prvního místa do velké ceny Formule 1 v Baku, která se pojede netradičně v sobotu. Důvodem je státní svátek v Azerbajdžánu, který připadá na neděli. 15. díl mistrovství světa začíná v těchto chvílích.
10: Hola Center. Autoservis 32letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
0: Jdeme se ještě podívat na počasí, který nám 100% dneska dělá radost. Čeká nás jasno nebo skoro jasno, takže jestli máte na dnešek nějaký venkovní plány, počasí vám je rozhodně kazit nebude. Teploty se dneska dostanou mezi 19 a 22 stupni, na horách počítejte z 15 až 18. Takže konec září? Za mě beru všema 10.
6: Hit Radio Faktor.
0: Přeju vám krásnou sobotu, faktoráci, 13. hodina je tady a tím pádem startujeme tady na Faktoru odpolední show. Já jsem Dan.

vánoční mazlíčci a jeden hodně dlouhý víkend. Dneska toho spolu stihneme docela dost. Faktoráci, krásný odpoledne, jsem ráda, že jste tady se mnou. Dneska budeme mimo jiný taky zjišťovat, jestli na jihu Čech konečně rostou houby, protože já a moje mamka v tom máme trošku spor. Mrkneme na to, proč vám pes nebo kočka okupuje postel, zastavíme se i u fotbalu, u našeho Dynama a i u Lionela Messiho. A mám pro vás samozřejmě taky pár tipů, kam během prodlouženého víkendu vyrazit. No a mezi tím vším bude to nejdůležitější. Spousta skvělých, ale skvělých hitů. Těšit se můžete třeba na Maroon 5, dáme si i Enrica Iglesias, taky Taylor Swift, Sama Felta, Demi Lovato, no a spoustu dalšího. Takže určitě zůstaňte s náma a já teď do éteru posílám Offenbach.

0: The Måneskin a The Lonious na Hit Rádiu Faktor. Faktoráci, protože víkend je před náma a je to prodloužený víkend, tak se za malou chvíli podíváme, kam byste mohli vyrazit. Do té doby ale další hity. Těšit se můžete třeba na Panic at the Disco a jejich High Hopes, anebo Alvaro Soler s hitem Sofia. Tak zůstaňte s náma. Hit Rádio.
1: Zlato. Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
2: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
1: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
2: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
1: Teprve začátek.
3: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Domluvíš se anglicky nebo německy asi z elektrooboru? Engl hledá do Kaplice elektrokonstruktéry. Práci kousek od Českých Budějovic, moderní kanceláři, mladému týmu a super benefitům nemůžeš říct ne. Přijď se přesvědčit a pošli nám svůj životopis. Více na www.práceengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
12: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna na Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
13: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneu servisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
14: Hit Radio Faktor.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Kam vyrazit?
1: Jestli ještě nemáte plán na dnešek nebo na zbytek prodlouženého víkendu, mám pro vás 3 tipy a začneme rovnou v Českém Krumlově. Tam už běží svatováclavské slavnosti společně s Mezinárodním folklorním festivalem a program pokračuje až do pondělí. Čeká vás jarmark, folklor, muzika, gastronomie i večer otevřených muzeí a galerií. A pokud si chcete udělat výlet zítra v neděli od 17:30 večer vystoupí na náměstí Svornost Michal Horák. Velká část hlavního programu je navíc zdarma. A teď pozor, tady už je potřeba trochu šlápnout na plyn. V Lenoře dneska voní chleba z historických obecní pece a vy máte ještě do 2 odpoledne šanci ho ochutnat. Peče se pšenično-žitný chleba podle víc než 100 let starý receptury, ale taky housky, dalamánky nebo česnekový placky. Takže jestli jste někde poblíž, moc dlouho bych nepřemýšlela, ve 2 pekaři končí. A nakonec něco pro všechny, kdo si někdy chtěli zahrát na kovboje. Sokolský ostrov v Budějcích dneska patří budějovickému westernu. Čekají vás koně, indiáni, country muzika, rýžování zlata, lukostřelba i projížďky na koních a ponících. Na pódiu se během odpoledne vystřídají Modrotisk, Lime a His Boys a v půl 7 Fucking Guns. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. Takže Krumlov, Lenora nebo divoký západ přímo v Budějcích. Stačí si vybrat faktoráci a vyrazit.
0: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Tohle byly skvělý Imagine Dragons na Hit Radio Faktor. Před chvílí jsem vám dala pár tipů na to, kam vyrazit, a ještě jeden tip navíc, protože do našeho kam vyrazit se to prostě všechno nevejde. Jestli máte doma malý tanečníky, dneska můžete vyrazit do Tábora, kde Kája a Bambuláček od 3 odpoledne rozjedou bublinovou party. A nebude to jenom o bublinách, ale zazní třeba taky Lama Dance nebo Buff, takže děti si zaspívají, zatancují a k tomu je čekají světla, barevné rekvizity a spousta zábavy. Takže jestli ještě řešíte, co s dnešním odpolednem, Tábor a bublinová party od 15 hodin, může být jasný plán. Za malou chvíli další hity, těšit se můžete třeba na Vešliho Aramse a taky Maroon 5 s hitem Sugar. Tak zůstaňte s náma. Hit Radio.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
8: Freshness. Our focus.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Trhové sviny beru jako bránu do Novohradských hor a zvu vás k návštěvě našeho regionu. Jsme město s tradiční bohatou kulturou, každoročně přinášíme hudební festival Karel Waldau, svinenské čtení a velmi pyšní jsme na dlouholetou tradici ochotnického divadla. Naše město se pravidelně objevuje mezi místy, kde se v České republice nejlépe žije. Naše město netvoří domy ani ulice, ale tvoří ho lidé, kteří zde žijí.
11: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Stanat Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
12: Hit Radio Faktor.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Máme hlášený dvě nehody. První teda na Českobudějovicku u obce Sedlec. Tam je nehoda dvou osobáků. Průjezd je pouze se zvýšenou opatrností. Ta nehoda tvoří samozřejmě překážku na vozovce. Další nehodu máme hlášenou na silnici 604 podél D4 u obce Předotice na Písecku. Je tam taky překážka na vozovce, havárka osobáku, průjezd pouze se zvýšenou opatrností. Všude jinde, kde nás ladíte, by to mělo být bez nehod, ale kdyby něco, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii.

0: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
1: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
2: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
1: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
0: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
2: Jopy, Jopy, Jopy!
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: On Air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Senát zřejmě nabídne sněmovně vlastní novelu trestního zákoníku, která počítá s uzákoněním nepromlčitelnosti trestného činu vraždy. Doporučil to tento týden senátní ústavně právní výbor. Horní parlamentní komora o předloze rozhodne ve středu. Za dva týdny budou komunální volby, konají se 9. a 10. října. V těchto volbách ale nelze hlasovat na voličský průkaz. Volič tak může hlasovat pouze v místě trvalého bydliště ve svém volebním okrsku. Kde ho ale použít můžeme, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Ressler.
8: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
7: Ve volební místnosti tak zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy bude v budoucnu uložena s ostatními ostatky, které jsou v kryptě baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. V bazilice přibude nový relikviář, ve kterém bude malý ostatek světice, takže úcta k ní zůstane zachována, řekl to arcibiskup Přibyl. No a čeští fotbaloví reprezentanti vstoupí dnešním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku do nové éry. Poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Favoritem je chorvatský tým vedený kapitánem Modričem.
9: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. servisbezservisu.cz.
10: Sluníčko venku, sluníčko v rádiu, dneska to docela funguje. Po zbytek dne nás čeká jasno nebo skoro jasno a příjemných 19 až 22 stupňů. Jestli míříte někam nahoře, tam bude o něco chladněji mezi 15 a 18 stupni, tak si tenhle povedený konec září prosím pěkně užijte.
5: Hit Radio Faktor.
10: Přeju vám hezkou sobotu, jak už jsem říkala, počasí je krásný malovaný a tady v éteru to bude taky krásný malovaný. Do éteru teďka letí Kamrat.

Tak a teď vás potřebuju, jo? Protože potřebuju rozseknout jednu rodinnou hádku. S mamkou se totiž dohadujeme, jestli teď vůbec rostou houby, protože podle internetu a fotek lidí to vypadá, že každý druhý Čech tahá z lesa košíky narvaný hříbkama. Ale mamce je to nějaký podezřelý. V lese byla a nic nenašla samozřejmě a tvrdí, že prostě nerostou. Takže faktoráci, já potřebuju svědectví přímo z terénu. Chodíte teď na houby, rostou, nebo se člověk 2 hodiny courá po lese a domů si přinese akorát tak klíště. A jestli rostou, napište mi klidně i kam se mám vydat. Nemusíte prozrazovat svůj tajný flek na centimetr přesně, stačí mi nějaká ta oblast. Dejte mi to vědět na náš WhatsApp 724883596. Klidně se mi pochlubte i nějakýma fotkama, protože já to prostě miluju. Já sice houby teda nejím, ale ráda je sbírám, jo? Tak schválně, kdo z vás byl v posledních dnech na houbách a s jakým úlovkem jste se vrátili? Pište mi, dejte mi vědět. Já do té doby, abych vám dala nějaký ten čas na to mi napsat, poslat ty fotky a pochlubit se, tak vám do éteru samozřejmě pošlu další hity. Jako první posílám Enrique Iglesiase.

0: Tak faktoráci, je rozhodnuto. Mami, jestli posloucháš, tak prosím pěkně, prohrála si, jo? Bavili jsme se totiž o tom, jestli teď houby rostou. Mamča tvrdila, že ani náhodou a já byla přesvědčená, že jo. A podle toho, co mi posíláte, si myslím, že tuhle sázku můžeme úplně jednoduše uzavřít. Třeba Petr z Třeboňska teda hlásí, že po 2 hodinách v lese využili košík hlavně na svačinu, ale Martina z Prachatická už přinesla skoro plný košík. Přesný místo mi samozřejmě odmítá prozradit, tak já zkusím nějaký jako vydírací taktiky, třeba to pomůže. A definitivní důkaz dodala i naše Jana z rádia z odpolední show. Vyrazila někam do okolí Lipenska a poslala mi fotku 3 úplně plných košíků. Takže, houby rostou, mamka prohrála sázku a já tohle vítězství hodlám si náležitě užít. Teď už jenom mi prozraďte, kam mám vyrazit já, abych se z lesa nevrátila jenom s klíštětem. Pořád můžete psát na náš WhatsApp 724883596. Posílejte mi fotky, chlubte se a dejte mi hlavně nějaký ten tip, ať zítra nejdu na blind. Za malou chvíli další hity, tak zůstaňte s náma.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
6: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Autosalon je zpět. Safari Resort Hluboká u Borovan už tento víkend 26. a 27. září. Více než 70 různých automobilových značek, testovací jízdy, soutěže pro děti i dospělé, vstup zdarma.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Podzim je skvělý s Hit Rádiem, když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hit Rádio.
13: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

Musíme si promluvit. Tohle je věta, kterou ve vztahu asi neúplně rádi vždycky slyšíte. A dneska byste s touhle větou měli být mnohem víc opatrnější. Podle astrologů nám totiž dnešní úplněk Beranu může trochu přitopit pod kotlem. Emoce mají být silnější a ve vztazích můžeme reagovat rychleji, než bychom vlastně vůbec chtěli. Takže, jestli vás dneska partner štve už jenom tím, jak dejchá, možná ještě nedělejte žádný životní rozhodnutí. Dejte tomu pár hodin, vyspěte se na to a třeba zítra tomu, kvůli čemu jste se chtěli pohádat, se budete smát. Jenom připomínám, tohle je astrologická interpretace, jo? Ne vědecká předpověď, takže za dnešní domácí hádky měsíc úplně vinit nemůžeme. Jdeme k dalším hitům, Ray Dalton a Blood Running.

0: Obrovský zájem o dárcovství krvetvorných buněk. Jenom v loni vstoupilo do českých registrů přes asi 36 tisíc nových dárců a to je prosím pěkně skoro třikrát víc než rok předtím. A já před váma všema, kdo jste se zaregistrovali, opravdu smekám, protože jednou můžete zjistit, že vaše buňky se shodují s člověkem, pro kterýho může být transplantace šancí na léčbu a třeba se vůbec, ale vůbec neznáte. Takže jestli jste někdy nad registrací přemýšleli, mrkněte na podmínky, zjistěte, jestli můžete být dárci. Zabere vám to chvíli, ale pro někoho z toho jednou může být něco mnohem většího. A všem, kteří už v registru jste, faktoráci, díky. Tohle má totiž opravdu, opravdu velký smysl. Takže velký klobouk pro vás.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
5: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
4: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf Variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice. auto-strakonice.cz.
11: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
12: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v neděli fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
13: Velká novina. Obchodní centrum Mercury zkrášlí prestižní parfumerie Douglas. Přijďte na slavnostní otevření 30. září od 11 hodin. Těšit se můžete na dárky pro prvních 100 návštěvníků. Welcome drink, cupcakes, kolo štěstí, dárky k nákupu i slevové vouchery. Více o slavnostním otevření Douglas na docmercury.cz.
14: Hit Radio Faktor.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Faktoráci, pozor si dejte na u Strakonic, u obce Radošovice. Je tam nehoda osobáku s motorkářem. Na místo jedou složky IZS a průjezd je pouze se zvýšenou opatrností. Všude jinde, kde nás ladíte, by to mělo být bez nehod. Kdybyste ale přeci jen o něčem věděli, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
5: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
6: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
5: Stylový, pevný, bez keců.
6: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
5: Když už bydlíš, tak pořádně.
6: Deflé. Dvě E na konci.
7: On Air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Uživatelé e-dokladů, s nimiž se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální agentura provedla změny kvůli stabilitě systému během voleb. Instalace trvá jen krátce, proto jí agentura doporučuje udělat co nejdříve. Hasiči se častěji potýkají s lesními požáry. Jen během letošních letních prázdnin museli řešit přes 1800 případů, což je nejvíc za posledních 5 let. Jaké jsou nejčastější příčiny, uvádí mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
9: Roli hrály samozřejmě povětrnostní podmínky, zejména velké sucho. Nejčastější příčina je v případě přírodních požárů vždycky stejná a je to nedbalost. Požáry vznikají od táboráků, nedopalků, turistických vařičů, ale taky při zemědělských nebo lesnických pracích.
8: Hasičskou techniku je k ohni náročné v přírodě dostat, proto lesníci začali klestit v lesích průseky, které by tu cestu měly usnadnit. Papež Lev 14. na setkání s migranty, jímž započal druhý den své návštěvy Francie, vyzval ke spolužití v důstojnosti a míru. S migranty se setkal v pařížském diecézním centru, které přistěhovalce podporuje. No a teď jedna veselka. Nejlepší česká plavkyně Barbora Sémanová se provdala za mistra světa v šermu Alexandra Šupeniče. Čtyřnásobná mistryně Evropy to oznámila na Instagramu. Gratulujeme.
10: Hola Center. Autoservis 32-letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
0: Spolu se jdeme ještě podívat na počasí a ten, kdo je dneska zavřený doma, tak podle mě dělá chybu. Faktoráci, venku nás pořád čeká jasno až skoro jasno a teploty se dneska vyšplhají na 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách aktuálně naměříme od 15 do 18. Takže jestli ještě přemýšlíte, jestli někam vyrazit nebo ne, tak to nezvažujte a určitě někam vyražte.
7: Hit Radio Faktor.
0: Přeju krásnou sobotu, 15. hodina je tady, já jsem Dani Formánková a do Eteru právě teď letí Ava Max.

7 gólů minule. Tak co? Co předvede Dynamo dneska? Už za chvíli čeká českobudějovický Dynamo další zápas ČFL. Tentokrát Dynamo vyrazilo ven a od 4:30 se představí na hřišti Jiskry Domažlice. Dynamo jde do zápasu po pořádný kanonádě. Minulý kolo doma smetlo Arytmu Prahu 7-0. Takže, faktoráci, jestli máte černobílý srdce, od 16 hodin 30 minut držíme palce a posíláme podporu až do Domažlic.

0: Takže pojďme si uvést věci na pravou míru, co se čtyřnohých chlupáčů týče. Když vám pes nebo kočka zabírá postel, není to drzost. Údajně je to láska. Takže mazlíčci vyhledávají naši blízkost, že jo, mimo jiný kvůli známý vůni, pocitu bezpečí a samozřejmě, co si budem povídat, taky kvůli teplu. A u nás doma už to teda postoupilo ještě o level dál, abych pravdu řekla. Já mám kocoura a od té doby, co jsem si koupila dražší polštář, tak kocour usoudil, že jsem ho evidentně koupila pro něj. Regulérně mi spí za hlavou přímo na polštáři a celý večer mi tam brní. Takže nevím, jestli vyhledává moji vůni a pocit bezpečí, nebo jenom prostě poznal kvalitnější materiál. Každopádně, faktoráci, jestli taky sdílíte postel se čtyřnohým spolubydlícím, tak vězte, že je to nejspíš známka toho, že se vedle vás prostě cítí dobře. Já mu to teda odpustím tomu mýmu kocourovi, jo. To, že se nevyspím, je věc druhá, to vrnění mi trošku jako dává zabrat. Ale co, když mě má rád, tak ho budu mít ráda taky, ať se vedle mě cítí dobře. Jak to máte vy? Klidně mi dejte vědět na náš WhatsApp 724 883 596. Mě by to zajímalo. A když už, tak by se mohli třeba trošku posunout a uskromnit. Jenže mně přijde, že prostě oni tu postel berou, jako kdyby to byl jejich majetek a ne náš.
1: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Maxi.
3: Noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Radíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
11: Freshness. Our focus.
12: Faktor.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Před chvílí jsme řešili naše Dynamo, tak teď ještě chvíli zůstaneme u fotbalu, ale podíváme se pořádně daleko za hranice. A čeká nás konec jedné obrovské éry. Lionel Messi odehraje 6. října svůj poslední zápas za Argentinu. Buenos Aires se v přáteláku proti Beninu definitivně rozloučí se reprezentačním dresem. Faktoráci, bavíme se o více než 20 letech v reprezentaci, 207 zápasech a 125 gólech. A před touhle poslední rozlučkou a samozřejmě o kapitánovi, který s Argentinou zvedl nad hlavu i pohár mistrů světa. Takže 6. října naposledy Messi desítka na zádech a argentinský barvy. A tohle bude pro fotbalový fanoušky hodně, ale hodně emotivní večer. Teď už další hity David Guetta a jejich Gone, Gone, Gone.

0: Faktoráci, jaká je šance, že vyfotíte slunce, před ním proletí mezinárodní vesmírná stanice a přesně ve stejnou chvíli se vám do záběru připlete ještě letadlo? Já bych řekla, že asi 1:30 milionům a přesně to se povedlo českému astrofotografovi Petru Horálkovi. Fotku pořídil už 8. června u obce Prasek na Královéhradecku, přeletěl i z SS a měl dopředu vypočítaný, jenže letadlo, konkrétně cvičný L-39 Skyfox, byla naprostá, ale naprostá náhoda. A teď tenhle neuvěřitelný záběr vybrala NASA jako astronomický snímek dne. Takže obrovská gratulace do Česka a mimochodem, až vám někdo příště řekne, že jste měli při focení jenom štěstí, tak přesně tohle je případ, kdy štěstí fakt potřebujete. A opravdu, ale že opravdu hodně. Ještě jednou gratuluju, ne poprvé se tohleto Čechovi stalo a já věřím, že to půjde i takhle dál. Za malou chvíli další hity, těšit se můžete třeba na Jonas Blue, taky si dáme Hunter X a nebo Linkin Park, tak zůstaňte s náma.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přičte to zisk.

0: Jít k nám do prodejny v Budějovicích na Pražské třídě.
1: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.
2: Autosalon je zpět. Safari Resort Hluboká u Borovan už tento víkend 26. a 27. září. Více než 70 různých automobilových značek, testovací jízdy, soutěže pro děti i dospělé, vstup zdarma.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech ze silnic, jenom a jenom dobrý zprávy, faktoráci, všude, kde nás ladíte, tak je to aktuálně úplně, ale úplně bez nehod. Já vás chválím, jestli máte někam namířeno, tak dobře doražte. A jediný, na co bych chtěla upozornit, tak si dejte pozor, u Českého Krumlova, na začátku Krumlova, tam stojí policejní hlídka. O tom jste nás informovali, já to předávám dál, tak určitě dejte nohu z plynu, ať vás to zbytečně něco nestojí. Kdyby něco, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
2: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
2: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Češi při nakupování dávají přednost platební kartě před hotovostí. Preference digitálních plateb vzrostla na rekordních 61% a 80% Čechů by kartou platilo při každém nákupu, pokud by tato možnost byla všude k dispozici. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Mastercard. Mimo úrovňovou křižovatku Pražského okruhu a D5 čeká přestavba. Momentálně probíhají přípravné práce, které potrvají do 13. října. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
9: Naším cílem je nyní udělat nezbytné práce, abychom příštím roce mohli naplno spustit modernizaci, která výrazně zvýší plynulost dopravy, odstraní časté dopravní komplikace a zároveň vytvoří ideální podmínky pro budoucí rozšíření dálnic D0, tedy Pražského okruhu a D5, na 6 pruhů.
8: Křižovatka patří dlouhodobě k nejvytíženější místům na Pražském okruhu. V Tatrách napadlo až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy, varují lavinoví experti. V Tatrách platí první lavinový stupeň, což neznamená nulové riziko lavin. No a české tenistky se v nedělním finále poháru Billie Jean Kingové utkají o titul s Ukrajinou. Výběr kapitána Ilji Marčenka porazil v semifinále v Šenčenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2-0 na zápasy. Rozhodující bod získala Elina Svitolinová.
10: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. servisbezservisu.cz.
0: Dnešní sluníčko ještě nekončí a dobrou zprávu mám i na zejtřek. Dneska zůstává jasno nebo skoro jasno s maximy mezi 19 a 22 stupni. Na horách naměříme aktuálně 15 až 18. A jak to teda bude vypadat zejtra? Jasno až polojasno, jen ráno se můžou ojediněle objevit nějaký ty mlhy. Přes den bude dokonce ještě o kousek tepleji, naměříme 20 až 23 stupňů a na horách zejtra naměříme od 17 do 20. Takže počasí na víkend nám vyšlo opravdu, opravdu hezky.
6: Hit Radio Faktor.
0: Máme 16 hodin, přeju vám hezkou sobotu ze studia Hit Radio Faktor. Já jsem Dani Formánková, dvě hoďky máme před sebou a právě teď do éteru letí Depešáci.
11: Words like violence, break the silence, come crashing in.

Dneska mají všechny Andrejky tak trochu povoleno nechat se rozmazlovat a my jednu máme přímo i u nás na Faktoru, naší Andy Andreju Ivaničovou, která o víkendech vysílá, když tu nejsem zrovna já. Takže Andy, jestli mě zrovna posloucháš, tak ti přeju k dnešnímu svátku všechno nejkrásnější. Hlavně ať se ti daří, ať máš pořád důvod se smát a ať tě dneska někdo pořádně rozmazlí. A samozřejmě všechno nejlepší posílám i všem Andrám mezi váma faktoráci. Užijte si svůj den, já jsem vám vybrala dárek v podobě hitu, ostatně jako vždycky. Tentokrát jsem volila Gabriho Ponte a hit Thunder, tak si to užijte.

0: Ladíte Hit Radio Faktora, tohle byl skvělý Robbie Williams s hitem Angels. Představte si, že jedete autem, koukáte před sebe, dodržujete předpisy a vaše auto vám oznámí, kámo, ty spíš. Přesně tohle se prý mělo stát jednomu řidiči Lexusu, který pomocí kamery hlídá pozornost řidiče a ten mu vyhodnotil zavřený oči a vyzval ho, aby koukal před sebe. Jenže, co řidič tvrdil, tak měl oči normálně otevřený a silnici sledoval. A jaký byl ten důvod? Podle zveřejněného případu mohl mít systém problém správně rozpoznat tvar jeho očí. Takže faktoráci, moderní auta už poznají, že jste unavení, akorát občas jsou unavenější víc než vy. A jestli vám někdy auto oznámí, že spíte za volantem, zatímco jste vzhůru, tak se s ním hlavně nezačněte hádat. To už je takovej level manželství na čtyřech kolech. Za malou chvíli další hity, těšit se můžete třeba na Poetiku a hit Mám pocit, že tě ztrácím, tak zůstaňte s náma.
1: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
2: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
1: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
2: Stylový, pevný, bez keců.
1: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
2: Když už bydlíš, tak pořádně.
1: Deflé, dvě E na konci.

0: Zmražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
1: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
2: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
1: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
0: Hledejte Červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
2: Jopy, Jopy, Jopy!
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená, kilo s apkou, pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
8: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.
9: Hit Radio.
10: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Budějce budou zase o něco hezčí a tentokrát hlavně pro ty nejmenší. Oblíbený dětský hřiště na Sokoláku čeká kompletní proměna. Práce mají začít na jaře příštího roku a děti se pak můžou těšit na velkou herní sestavu, skluzavky, lanový prvky, trampolínu, překážkovou drahu a dokonce tam bude i interaktivní vodní prvek. A mně se fakt líbí, že v Budějcích se pořád něco opravuje, předělává a vznikají nový místa, kam můžou rodiny vyrazit. Takže Sokolák dostane nový kabát a podle plánů to bude vypadat fakt krásně. Máme se prostě na co těšit. Teď už další hity, tohle je skvělá Taylor Swift a její Shake It Off.

0: Vltava letos evidentně táhla. Úsek z Vyššího Brodu až do Českých Budějovic letos splulo víc lodí než loni a provozovatelé půjčoven hodnotí sezonu jako výrazně lepší. Co si budem povídat, samozřejmě tomu pomohlo i stabilní počasí a hlavně dostatek vody díky regulovanému odtoku z Lipna. A zajímavý je, že na vodu už dávno nevyráže jenom party kamarádů, přibývá rodin s dětma a i starších vodáků. Takže jestli jste letos Vltavu sjeli taky, evidentně jste v tom rozhodně nebyli sami. My jsme to letos bohužel nezvládli, každopádně příští rok to máme v plánu taky, tak se třeba příští rok potkáme na vodě, faktoráci.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Budějovicích na Pražské třídě.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Hledáme právě tebe. Ano, tebe. Co se tak divíš? Jsi přece pracovitý, odhodlaný a šikovný. Jsi svá řeč? U nás v Englu v Kaplici ti nabídneme dobré peníze, zázemí silné společnosti a celou řadu benefitů. Nevěříš? Tak se ozvi. www.práceengelu.cz Engl. Zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
12: Trhové sviny beru jako bránu do Novohradských hor. A zvu vás k návštěvě našeho regionu. Jsme město s tradiční bohatou kulturou, každoročně přinášíme hudební festival Karel Waldau, svinenské čtení a velmi pyšní jsme na dlouholetou tradici ochotnického divadla. Naše město se pravidelně objevuje mezi místy, kde se v České republice nejlépe žije. Naše město netvoří domy ani ulice, ale tvoří ho lidé, kteří zde žijí.
13: Hit Radio Faktor.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, já mám pro vás dobrý zprávy ze silnic. Policejní portál aktuálně ukazuje, že všude na jihu Čech je to úplně bez nehod. Kdybyste ale přeci jen o něčem věděli, o čem policie neví, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: On air.
5: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Senát zřejmě nabídne sněmovně vlastní novelu trestního zákoníku, která počítá s uzákoněním nepromlčitelnosti trestného činu vraždy. Doporučil to tento týden senátní ústavně právní výbor. Horní parlamentní komora o předloze rozhodne ve středu. Moderní technologie mají získat větší prostor ve zdravotnictví. VZP chce usnadnit jejich cestu do běžné péče, kde mohou pomáhat například s diagnostikou, vzdáleným sledováním pacientů nebo organizací péče. Více říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
7: S technologickými novinkami se VZP už dnes mohou hlásit univerzity, vývojáři i startupové firmy. VZP očekává, že by příští rok mohly díky tomu přibýt desítky nových technologií ve zdravotnictví.
6: Na jejich zavádění největší pojišťovna v Česku vyhradila 300 milionů korun. První případ otravy oxidem uhelnatým zaznamenali v nové topné sezóně záchranáři v Moravskoslezském kraji. V pátek vyjížděli do domu ve Štramberku na Novojičínsku, kde se při trávili muž a žena. Oxid uhelnatý není cítit a může způsobit trvalé poškození zdraví. No a český hokejový útočník Pavel Zacha v přípravě před NHL asistoval u obou branek Bostonu při prohře 2-3 v prodloužení na ledě Washingtonu. Jeden gól Bruins vstřelil David Pastrňák. Střelecky se prosadil také Radek Faxa, jehož Dallas porazil Minnesota 2-1.
8: Hola Center. Autoservis 32-letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
0: Tak jestli vám dnešní počasí přišlo povedený, zítra si dáme repete. Dnešek zakončíme při jasný nebo skoro jasný obloze. Nejvyšší teploty byly mezi 19 a 22 stupni. Na horách jsme dneska naměřili 15 až 18. A zítra nás čeká jasno až polojasno. Ráno se jen ojediněle můžou vytvořit mlhy. Přes den potom krásných 20 až 23 stupňů. Na horách zítra naměříme od 17 do 20. Takže faktoráci neděle úplně vybízí k tomu nesedět doma.
3: Hit Radio Faktor.
0: Pohodovou sobotu vám přeju, faktoráci ze studia Hit Radio Faktor. Já jsem Dani Formánková, 17. hodina je tady a tu odstartuje Pink.

0: kam vyrazit?
1: Zítra můžete vyrazit třeba do safari resortu v Hluboký u Borovan, kde pokračuje Safari Autosalon. Od 11 tam budou k vidění nový modely aut, elektromobily i klasický motory, ale není to jenom pro automobilový nadšence, co si budem povídat. Jsou tam totiž připravený i soutěže pro děti, offroadové jízdy, koně, oslíci, kontaktní zoo a nebo třeba i 3D lukostřelba. Takže klidně výlet pro celou rodinu. A když už jsme u neděle, Strakonice budou ještě pořád žít tradiční Václavskou poutí, která je označovaná jako největší pouť na jihu Čech, jen tak mimochodem. Takže atrakce, stánky, něco dobrýho k jídlu, zkrátka taková ta klasika, ze který děti nechtějí domů a rodiče odcházejí o něco s lehčí peněženkou. No a jeden tip samozřejmě mám i na sváteční pondělí. V Třeboni se můžete vrátit rovnou do 17. století. V zámecký lékárně začíná v 18 hodin a 20 minut hraná prohlídka o jídle, pití a stolování. Zuzana Vojířová s kuchařem Jáchymem vám ukážou, jak se za času Petra Voka jedlo, pilo a hodovalo. A součástí je dokonce sklenka vína a taková dobová jednohubka. Takže historie, kterou nemusíte jenom poslouchat, ale můžete ji i ochutnat. Tak faktoráci, zítra auta nebo pouť a v pondělí třeba trochu toho hodování po Třeboňsku. Stačí si prostě vybrat a vyrazit.
0: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Tenhle víkend má jednu obrovskou výhodu. Pondělí se pro spoustu z vás vůbec, ale vůbec nekoná. V pondělí je 28. září, tedy den české státnosti, takže nás čeká státní svátek a krásný prodloužený víkend. Teda vás možná. Já když se podívám do svého kalendáře, tak tam místo volno vidím 24-hodinovou směnu u policie. Takže zatímco vy budete přemýšlet, kam na výlet nebo co hodit na grill, já budu přemýšlet, proč jsem si nevybrala povolání, kde se stát. Svátky opravdu slaví. Každopádně, faktoráci, pokud máte volno, užijte si ty 3 dny pořádně i za nás, co jdeme v pondělí do práce. A vy, co jdete makat stejně jako já, kousněte se, zvládněte to, nějak to spolu přežijeme.
1: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
2: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
1: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
3: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
1: Náplně hned.
6: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v neděli fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
7: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Stanat Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
6: Autosalon je zpět. Safari Resort Hluboká Uborovan už tento víkend 26. a 27. září. Více než 70 různých automobilových značek, testovací jízdy, soutěže pro děti i dospělé, vstup zdarma.
8: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
6: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Tady může kvůli špatně zaparkovanému autu rozhodovat doslova každá vteřina. Mám pro vás jednu prosbu, hlavně teda na řidiče v Táboře. Na příjezdový komunikaci k táborské nemocnici v ulici Kapitána Jaroše prej pravidelně stojí auta, a to i přes zákaz zastavení. A městská policie upozorňuje, že tím můžou blokovat průjezd sanitkám a dalším vozidlům záchranářů. Tak prosím, buďme v tomhle trochu ohleduplní, těch pár metrů navíc kvůli zaparkování. Ujdeme, je to úplně nic proti těm vteřinám, který můžou někomu zachránit život. Nechávejme tam tu cestu volnou, respektujme dopravní značky, jsou tam přeci jen z nějakého důvodu. Já vám moc krát děkuju, vy, kteří parkujete tam, kde máte, tak vás chválím a vy ostatní zapracujte na tom trochu. Ty značky tam fakt nejsou jen tak pro srandu králíkům.

0: Ladíte Hit Radio Faktor, já vám přeju krásnou sobotu. Tohle byl Offenbach a jejich Overdrive. Faktoráci, blíží se nám 18. hodina, tím pádem vy moc dobře víte, že se s váma opět musím rozloučit. Bylo to krásný, uteklo nám to dneska docela rychle, což je škoda. Každopádně brzy se zase uslyšíme, nebojte se nic. Do éteru vám samozřejmě pošlu i další hity, než se spolu úplně rozloučíme. A do 18. hodiny zazní třeba Enrique Iglesias, taky Tom Walker a nebo Lady Gaga s hitem Abracadabra. Tak zůstaňte s náma a brzy zase naslyšenou. Čau, ahoj.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf Variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice. auto-strakonice.cz.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Ratatara.

0: Rararata, trička, ratata, dadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
3: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
3: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
4: Na topení, co lepšího bys chtěl, než pelety Energypel. Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
5: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Uživatelé e-dokladů, s nimiž se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální agentura provedla změny kvůli stabilitě systému během voleb. Instalace trvá jen krátce, proto jí agentura doporučuje udělat co nejdříve. Kontrola reflexních vest odhalila řadu nedostatků. Česká obchodní inspekce prověřila 100 typů těchto výrobků a u 45% zjistila pochybení. Jaké vesty dopadly nejhůře, ví mluvčí inspektorů František Kotrba.
9: Zjištění zkušební laboratoře jsou však kritická v segmentu dětských reflexních vest, kde nevyhověl žádný ze tří testovaných vzorků.
8: U některých vest nefungovaly reflexní prvky dostatečně nebo byly špatně umístěné. Už za necelé 3 hodiny začne zápasem proti Chorvatsku nová éra české fotbalové reprezentace. Na lavičce se poprvé představí nový trenér českého týmu Španěl Santi Denia, který po mistrovství světa nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je Chorvatsko s kapitánem Lukou Modričem. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Bude polojasno až skoro jasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno. Zpočátku ojediněle mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty budou v rozmezí 18 až 23 stupňů Celsia.
10: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. Servis bez servisu.cz.
1: Hit Radio Faktor.
0: Zlepši si náladu.

0: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
1: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
0: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
1: Stylový, pevný, bez keců.
0: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
1: Když už bydlíš, tak pořádně.
0: Deflé, dvě E na konci.

0: Zmražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
1: V prodejně Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
2: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
1: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
0: Hledejte Červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
2: Jopy, Jopy, Jopy.
3: Domluvíš se anglicky nebo německy asi z elektrooboru? Engl hledá do Kaplice elektrokonstruktéry. Práci kousek od Českých Budějovic, moderní kanceláři, mladému týmu a super benefitům nemůžeš říct ne. Přijď se přesvědčit a pošli nám svůj životopis. Více na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
4: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
5: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Staň se součástí nejlepšího éteru na jihu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Faktor 724 883 596. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě

0: I v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
8: Hit Radio.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Hit Radio Faktor.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
0: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.

0: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v neděli fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
4: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Hit Radio.

0: nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
5: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
6: Tomas Arsov v Tetě?
5: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
6: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
5: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
7: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: Hit Radio Faktor.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde jsi, co jsi.

0: is the answer.
1: Největší hity,
2: které jsme poslouchali v 90.
1: A většinu z nich posloucháme dodnes.
2: Hit Radio 90.
1: V dabu, na internetu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

pojď zpívat, tančit, na hlas se smát, pojď zářit celý.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

mé duši se to líbí, já jen plním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla?

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj proč.

jsme jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci. A občas si ještě